ružný klaun, te ružný klaun. Ľudku zavoli tu, myslí samo na ňu. Ale Ľudka tak, a Ľudka tak, ha, ha, ha, ha. Odveč liepa jedak, za nech nečeda znak.